na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu. Už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla,

0: A to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
1: Jede dál.
0: jede zpátky do toho oběhu. A...
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
0: Ano,
1: dělají z recyklátu, tak
0: přesně
1: jako
0: tak.
1: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže tak
1: Pěkně
0: no.
1: řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to kreativní
0: Ano.
1: činnost, není to záležitost, že se to dá naučit. Jak, když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
0: Jasně,
1: zpívat nenaučí, když.
0: přesně tak.
1: A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
1: Kde
0: třeba
1: není zhůry dáno.
0: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty, spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou

0: tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde se sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je to prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti psát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký masání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, ten to máš. Budeš si obrat sebou?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky přeju děkuju.
0: Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chová.

0: překlopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
1: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
2: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenkou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde

Je navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nad standard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to život.

0: zdravotní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
1: Takže když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
0: Ne, zatím o tom neuvažuju.
1: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
0: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Mylný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
1: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě jim přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
0: Určitě jo. Jako... Že by odcházeli, nebo toto neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
1: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
0: Zatím ne.
1: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
0: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Takže... Znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Mylná.
0: Že tam bude Farma Mylná, no možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Mylná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelným Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To se docela jako, to se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky, ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Dostatí uvoru.
1: Malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdá.

0: Ani kleme a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: Já ti dám dobrý
0: fotkách
1: marketingový nápad ze fleku. Chceš?
0: Ano.
1: Dej tam fotku s valeriánem a dej vedle toho fotku s
0: S normální
1: normální
0: kočkou.
1: kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích,
0: Jasný.
1: běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné to.
0: No,
1: A máš
0: určitě.
1: tam hned jako trháček.
0: Pravda.
1: Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak to je pss,
0: No,
1: a bude to
0: bývá
1: jak
0: to.
1: ve skartovačce.
0: Ano, ale tohle to jsme se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne, to ta kočka prostě roškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebekvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to roškrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo? To vem to koupíš jednou za čas. A když to
0: Jasně.
1: roškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležité. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. Jo. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš, a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
1: Mně jde o
0: bych.
1: to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
0: Jo.
1: řešíte jako.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, ano, tak jako tak. Takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit. Jak, když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. Když... A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
1: Kde není z hůry dáno.
0: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho Pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
1: Tady na jihu nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou za tím, přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
1: Z toho to nejde.
0: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekne si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je to prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím.
0: Tak si, jo.
1: Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. Mm-hmm. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
0: ne,
1: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano, ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice. Posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand de Sfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb de Sforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson and Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili, ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí a je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: V úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak

0: No, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
1: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
0: Zatím ne.
1: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
0: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bylo mi logo Farma Milná.
0: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách a viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, vším možným. A mně se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat. Oni žijou tím vzděláním.

0: V létě prázdniny, to teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nejsou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
9: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
8: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
9: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
8: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
10: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
1: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
15: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartovačci.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslím, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to Jasně. bude sebe kvalitnější a je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo. Čertovem to koupíš jednou za čas a když Jasně. to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
0: Kočka ji miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek,

0: ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. Když... A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor. Hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho Pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou za tím, přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takový můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme, k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničci přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prýma, jako bez toho psa to nejde.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

Přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady.
0: Na palubě je též

Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také paměť

unikátní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19.

0: 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolu.

0: tvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplacíno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nad standard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkom třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
12: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
13: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
14: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
15: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
16: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
17: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: A za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: AGNET. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. AGNET. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle

0: Krásné věci jsou portfolio tvého nápadu a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano,
0: ano, ano,
1: ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama a bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty se docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobodla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej. Malinký.
0: To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano, ano, ano. Takže přesně jsme se vymýšleli.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
1: Ano, ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... bez kartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslel, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako

0: vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne, to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebekvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí paníček taky uklízet. Že? Čertovem to koupíš jednou za čas. A když to
0: Jasně.
1: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. Jo. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš, a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
1: Mně jde
0: bych.
1: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
0: Jo.
1: řešíte jako.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
1: Jede dál.
0: jede zpátky do toho oběhu. A
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
0: ano,
1: dělají z recyklátu, tak
0: přesně
1: jako
0: tak.
1: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní, takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že

0: jdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
0: Jasně,
1: zpívat nenaučí,
0: přesně
1: když...
0: tak.
1: A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
1: Kde
0: třeba
1: není zhůry dáno.
0: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Pojď do.
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
1: Tady na jihu, nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou.

0: po tom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
1: Z toho to nejde.
0: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, já koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
0: ne,
1: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlí s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano, ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebou?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prýma, jako bez toho psa to není.
0: Ne, to určitě.

0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky přeju děkuju.
0: Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava české korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku.

svátků Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí její.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na

formu tzv. Ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No, já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkom třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista.

0: většinou zůstávají.
1: Ale bez problému se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
0: Zatím ne.
1: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
0: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
0: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.

0: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
2: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
3: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
2: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
3: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
2: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
3: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
2: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
4: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
0: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
5: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
6: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
7: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
8: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
9: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
10: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla se jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, yes. Běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné.
1: No,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
1: no,
0: a bude to jak to... ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si myslím, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo jedna věc, to je v

0: podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozkrabe, i když to bude sebe kvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozkrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet. Že? Čertovem to koupíš jednou za čas. A když to rozkrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože...
0: Kočka ji miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
0: Aby to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže...
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu a na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže... Je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže
0: taky. Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat

0: Vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
1: Kde
0: třeba
1: není z hůry dáno.
0: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zas tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Oč jde?
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že že to v životě tak funguje, že když

0: se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
0: Z toho to nejde.
1: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš k sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko, blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci,
0: To jsem si myslel.
1: takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál do
0: Tak a
1: budoucna.
0: to mě zajímá. Já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, tohle, tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si, tak a teď si udělám radost, kam
1: Tak
0: to bude?
1: teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je ten, prostě takový můj sen, už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba
0: A
1: navštívit.
0: já ti to tak trošku splním, já ti, až si sedneme do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to
1: A
0: skvělý
1: já ho
0: chlápek.
1: znám.
0: A on tě tam může vytáhnout.
1: Asi
0: Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím.
1: asi jo.
0: Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala a on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka
1: Jasně.
0: provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo,
1: Ne,
0: ale
1: ale
0: budu ti
1: určitě.
0: přát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam
1: Když,
0: vejde do
1: tak,
0: toho,
1: přesně
0: ten
1: tak.
0: pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou paníci přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano, ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu,
0: Budeš,
1: ten
0: to
1: si
0: máš.
1: vždycky
0: Budeš si
1: udělám.
0: ho brát sebou.
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je
1: Jako
0: to
1: můj
0: hrozně
1: kolega.
0: komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není
1: Ne,
0: ono.
1: to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju
1: děkuju.
0: Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, Světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je ano, jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci. Farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal,

v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října, no a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí.
1: Takže nahradí.
0: Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně jenom spodní prádlo.

0: mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
1: Já takže... znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
0: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
1: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
9: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
8: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
9: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, tak i na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
8: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
10: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od

0: A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte. Báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, a nebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to vojenský kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocou na těch
0: fotkách. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To,
1: no,
0: a máš tam hned jako trháče. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pss,
1: no,
0: a bude to jak to... ve skartovačce.
1: Ano, ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to Jasně. bude sebe kvalitnější a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí páníček taky uklízet, že jo. To vem to koupíš jednou za čas a když Jasně. to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčiků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice na půl roste.

0: Hana, a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Počkej, miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležité. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
1: Mně jde
0: bych.
1: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
0: Jo.
1: řešíte jako.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z takových klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
1: Jede dál.
0: jde zpátky do toho oběhu. A
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
0: ano,
1: dělají z recyklátu tak
0: přesně
1: jako
0: tak.
1: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký. Spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě,
1: Je to
0: že
1: kreativní
0: ano.
1: činnost, není to záležitost, že se to dá naučit. Jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
0: Jasně,
1: zpívat nenaučí,
0: přesně
1: když.
0: tak.
1: A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing, obzvlášť dneska, je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat. ale ne každý na to má úplně
1: kde není z hůry dáno.
0: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě, a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putují.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc, a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
1: Tady na jihu, nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
1: Z toho to nejde.
0: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to... sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, já koupím tohle, a jsem jako dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude?
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
0: ne,
1: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to
0: nejde. Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli,

0: začátku tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě. Tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavně aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z tzv. Pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic

se vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer. Jsem nabitý energií a doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice. Posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand des Fours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb des Foursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách a viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože když to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako

0: o psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
1: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
0: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou

0: Taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola Ile Třeboň.

A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladej, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrabadla a pelíš.

0: taky, takže...
1: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kočičák je Valerian, Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného, velikýho, mně se to strašně líbí.
0: Jo, je to maňský kocour, 10-kilovej. Malinký.
1: To je takový malý tygře, že jo?
0: Ano, ano, ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
1: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten plíšek vypadá strašně malinký, jo. Mm-hmm. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
0: Ano, ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: podkladech. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: Ano.
1: Dej tam fotku s valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi říkají, no to není možné.
0: No,
1: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak dělá pssst,
0: no,
1: a bude to jak to... bez kartovačce.
0: Ano, ano, ale tohle to si myslel, lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější, byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Mm-hmm. Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude sebe kvalitnější, a je to pro ní zábava. Čím míň to rozškrabává, tak tím míň musí paníček taky uklízet, že jo, to vem to koupíš jednou za čas, a když to rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svíčků a musíš uklízet pořád, takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už valeriána tehdy, a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla si mi za boha vyhodit, protože...
1: Počkej, miluje, samozřejmě. Tak se tam schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
1: Aby to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě, takže...
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý, a někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe. A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh.
0: Uh-huh.
1: Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekla bych, že asi... Záleží, já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale Řekla
1: bych. Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby jede zpátky do toho oběhu.
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, tak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
1: Kde není z hůry dáno.
0: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku, byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat tam mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putují.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc, a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
1: Tady na jihu, nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují, a máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
1: Z toho to nejde.
0: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste, samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho čeka vezmeš k sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekne si tak a teď si udělám radost, tak to bude.
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek a on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím, ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala a on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo, ale budu ti přát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebou?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to
0: nejde. Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují

svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás

0: Já jsem připravil hodně španělský speciality.
1: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znamená bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma. Skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali. A tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže no. Vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže no. Těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí.
1: Takže nahradí.
0: Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraj do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázený ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, vším možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat. Oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu Liberanova.

0: nova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
2: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
4: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
6: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
7: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
8: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
9: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši

zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty jsi přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo, já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama, bejt jim furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále, jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty jsi docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala jsi vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladej, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to bylo

0: Řekla bych jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem. První myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně, a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
1: Ty seš nastavením
0: Ano.
1: kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kotřičák je Valerian,
1: Valerian.
0: Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takového toho tygra, takového toho
0: Jo,
1: krásného, velikého,
0: jo.
1: mně se to strašně líbí.
0: Jo, je to malinký kocour, 10 kilovej.
1: Dosti,
0: Takový
1: jo.
0: malinký,
1: To je takový malý
0: dvěma
1: tygře, že jo?
0: ano.
1: Ano.
0: Takže přesně jsme museli vymýšlet ty
1: Já když jsem se
0: velikosti.
1: koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kučka je strašně velká.
0: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: Já ti dám
0: fotkách je
1: dobrý
0: velký.
1: marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: Ano.
1: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s no,
0: S normální
1: normální kočka.
0: kočkou.
1: Běžná kočka, jako je v těch pracích,
0: Jasně.
1: běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To,
0: No,
1: a máš
0: určitě.
1: tam hned jako trháček.
0: Pravda.
1: Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak bude pss,
0: No,
1: a bude to
0: bývá
1: jak
0: to
1: ve
0: tak.
1: skartovačce, že jo.
0: Ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne, to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebe kvalitnější a je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo? To vem to koupíš jednou za čas a když to
0: Jasně.
1: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy, a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc hezky.
1: Aby to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže.
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš, a že to je jako dobrá cesta, že to není

0: takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla bych...
0: Mě jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle jo. Řešíte.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom jen daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat a jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2-3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jede zpátky do toho oběhu.
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska dělají z recyklátu, tak jako tak, takže... Je to takový kočičí perpetu mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky...
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů, zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálý vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu, než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak

0: Těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. Jo? A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Oč jde?
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektů nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono tak jako
1: Tady na jihu,
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. Se v dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený, a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě...
1: To jsem si myslel.
0: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
1: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak, a teď si udělám radost, tak to bude.
0: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
1: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti psát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
0: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano, ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Kvůli své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořečtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o Pašovských hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou Pašovské hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod co ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

V druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

V poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolu podílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: V úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není

0: obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října, no a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkom třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Mylný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí.
1: Takže nahradí.
0: Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Mylná.
1: Že tam bude Farma Mylná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
0: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Mylná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného

tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následujícím.

0: A za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy.

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama a bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala z vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila z koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky

0: jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslet vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně, a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
1: Ty seš nastavením
0: Ano.
1: kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kočičák je Valerian,
1: Valerian.
0: Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takového toho tygra, takového toho
0: Jo,
1: krásného,
0: jo.
1: velikého, mně se to strašně líbí.
0: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
1: Dostať,
0: Takový
1: jo.
0: malinký.
1: To je takový malý tygře, že jo?
0: Ano.
1: Ano.
0: Takže přesně jsme museli vymýšlet ty
1: Já, když jsem se
0: krásný.
1: koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten plíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
0: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: Já ti dám
0: fotkách je
1: dobrý
0: velký.
1: marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: Ano.
1: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s
0: S normální
1: normální kočka,
0: kočkou.
1: běžná kočka, jako je v těch pracích,
0: Jasně.
1: běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný to.
0: No,
1: A máš tam
0: určitě.
1: hned jako trháček.
0: Pravda.
1: Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonový škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho těma drápama, tak to je pss,
0: No,
1: a bude to
0: bývá
1: jak
0: to.
1: ve skartovačce.
0: Ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne, to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebekvalitnější. A je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí paníček taky uklízet, že jo? To vem to koupíš jednou za čas. A když to
0: Jasně.
1: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý. A pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, ta se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže.
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem.
0: Jasně.
1: A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš. a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvý

0: okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
0: Mně
1: bych,
0: jde o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
1: jo.
0: řešíte jako.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
0: Jede dál.
1: jede zpátky do toho oběhu. A
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
1: ano,
0: dělají z recyklátu, tak
1: přesně
0: jako
1: tak.
0: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhletím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
1: Jasně,
0: zpívat nenaučí,
1: přesně
0: když.
1: tak.
0: A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
0: Kde
1: třeba
0: není z hůry dáno.
1: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společnosti v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty,

0: Jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám. Řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulku.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pózička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Oč jde?
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka, a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektů nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace, a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super, a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků, a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou, a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš k sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
0: Ne.
1: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
0: Jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci,
1: To jsem si myslel.
0: takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál do
1: Tak
0: projektu.
1: a to mě zajímá. Já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě,

0: že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, tohle, tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekne si, tak a teď si uděláme radost, kam tak to bude?
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale, ne, ale budu ti přát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Mm-hmm. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju děkuju. Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky

Nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás

0: Cimeční hudební
1: i gastronomický zážitek. Proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako

0: jsou vaše výhry právě tady v těchto prostorech a v Praze?
1: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
2: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
3: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

Kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady.

0: Ty, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Mlná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
0: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remísky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplacíno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek,

0: Vy asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října, no a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže no. Vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže no. Těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Mylný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no, stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí. Takže nahradí. Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Mylná.
1: Že tam bude Farma Mylná, no, možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázený ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Mylná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: deti nechcou domov, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo? To vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám.

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: To jsem. Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama a bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala z vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a
1: ano.
0: Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, anebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskový

0: organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně, a to právě byly nějaký škrabadla a pelíšky. Takže.
1: Ty seš nastavením
0: Aha.
1: kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
0: Ano, přesně tak.
1: Kočičák je Vali.
0: Kočičák je Valerian,
1: Valerian.
0: Vali, podle kterého je teda pojmenovaný, a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
1: Ty máš takového toho tygra, takového toho
0: Jo,
1: krásného, velikého,
0: jo,
1: mně se to strašně líbí.
0: jo. Jo, je to malinký kocour, 10 kilovej.
1: Dosť,
0: Takový
1: jo.
0: malinký,
1: To je takový malý
0: takový malý.
1: tygře, že jo?
0: Ano.
1: Ano.
0: Takže přesně jsme museli vymýšlet ty
1: Já když jsem se
0: velikosti.
1: koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ona ta kočka je strašně velká.
0: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
1: Já ti dám
0: fotkách je
1: dobrý
0: velký.
1: marketingový nápad, co z fleku chceš.
0: Ano.
1: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s no,
0: S normální
1: normální kočka,
0: kočkou.
1: běžná kočka, jako je v těch pracích,
0: Jasně.
1: běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možné to.
0: No,
1: A máš tam
0: určitě.
1: hned jako trháče.
0: Pravda.
1: Co to je? Popiš mi to.
0: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
1: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde těma drápama, tak to je pss,
0: No,
1: a bude to
0: bývá
1: jak
0: to.
1: ve skartovačce.
0: Ano, ale tohle to jsme se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různý srandy na tom, aby se jako ujistili, a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
1: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
0: Jasně.
1: sebekvalitnější a je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo? To vem, to koupíš jednou za čas a když to
0: Jasně.
1: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
0: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno, a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed to bejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
1: Kočka ji miluje, tak se tam
0: samozřejmě.
1: schovává, ano.
0: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
1: Aby
0: hezky.
1: to taky chvilku vydrželo.
0: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže.
1: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou nevinně politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
0: Jasně.
1: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, kteří přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. Jo. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš, a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
0: No, řekl.

0: Asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
1: Mně jde
0: bych.
1: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
0: Jo.
1: řešíte jako.
0: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
1: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
0: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme, a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
1: Jede dál.
0: jede zpátky do toho oběhu. A
1: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
0: ano,
1: dělají z recyklátu, tak
0: přesně
1: jako
0: tak.
1: tak. Takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
0: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
1: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký, spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
0: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
1: Je to
0: Že...
1: kreativní
0: Ano.
1: činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se
0: Jasně,
1: zpívat nenaučí,
0: přesně
1: když
0: tak.
1: a je to tak s marketingem.
0: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně
1: Kde
0: třeba
1: není z hůry dáno.
0: tak. A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
1: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
0: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby a to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
1: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jseš mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
0: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury.

0: která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
1: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho pelíšky mohly být za 10 let?
0: Ty jo. Tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky, a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho pána úplně štěstí neměli.
1: Ty tam máš na stránkách pomoc útulkům.
0: Ano.
1: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pózička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
0: Dělám to,
1: Oč jde?
0: protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každé objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě. A to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
1: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
0: Vybírám, ale máme nějaký nasmlouvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako
1: Tady na jihu
0: útulek.
1: nebo je to po republice?
0: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
1: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
0: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou za tím, přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky,
1: Bez toho to nejde.
0: jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jako že to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoct těm zvířatům v nouzi, a nebylo to, bylo to to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou, přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
1: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš k sobě?
0: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidmi, kteří k tomu mají blízko, kteří mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně se asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
1: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu

0: památečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct, tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Ty si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude.
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mého kamaráda, který tam má rezort. Je tady od nás jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale,
1: ne,
0: ale budu ti přát, aby ti to vyšlo, protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty páničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou páničci přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrat sebou?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra. A Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s

0: Titulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii.

0: historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
1: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
2: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty ozkoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou ozkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století. Pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desfoursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%. Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prosím přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že seknem z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojeni.
1: Určitě jo. Jako že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak no stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života. Takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: škrabadlo nebo pelíšek, ale protože my myslíme i na ty paničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrabadlo kupují, tak ať si přihodí i nějaký masáň pro sebe.
1: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
0: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou paničky přihodit i pro sebe.
1: Sandy, ať se pelíškům daří, ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
0: Ano, ano.
1: Budeš mít čas na psa?
0: Budu.
1: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
0: No, taky určitě.
1: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to nejde.
0: Ne, to určitě.
1: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
0: Já taky
1: přeju děkuju. Samé úspěchy.
0: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavně aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z tzv. Pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký.

0: úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
1: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čerou.

V této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořena zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěli šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty.

Zde si návštěvníci mohou zkoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak, aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand des Fours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb des Foursů. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery.

Na tomto místě začíná znělka každého z předchozích dílů našeho seriálu. I tato boží muka byla zahrnuta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: A že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Mucko a Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak, jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tato jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolupodílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole. A jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná. Tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její historie, a potom postupně se přešlo na formu takzvaných ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi, takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České kotlince docela nadstandard a tady na konci České kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října. No a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce. Pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Takže vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci, no a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě jim přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problému se nahradí. Takže nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale
1: ne,
0: a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají jaký pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně. Jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáry, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klosterman. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávaly dárky.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat. Oni žijou tím vzděláním.

Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože řekli, že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.

0: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
1: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
2: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
3: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
5: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
6: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
7: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
8: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
7: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
8: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
7: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
8: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, tak i na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
7: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
0: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
6: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
9: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
10: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
11: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
12: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
13: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
14: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: A za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. V křesle hosta mám dnes báječnou, mladou, půvabnou ženu, která se jmenuje Sandra Lebedová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj.
0: Sandy, důvodem, proč jsem tě pozval, je tohle, ty krabičky. Ne, důvodem je to, že mně se strašně líbí, že navzdory obecným tezím, že mladá generace je blbá, kouká jenom na sociální sítě a nic neumí, ty seš přesně příklad toho, že to není pravda. Rozhodla ses jít za svým snem, ten se ti začal plnit, makáš na něm velmi intenzivně a tvůj životní příběh mě oslovil. Tyhle krásné věci jsou portfolio tvého nápadu, a slouží zvířátkům. Ty jsi takový zvířátkofil, že jo?
1: Ano.
0: Od malička?
1: Jo. Já jsem právě už vyrůstala, jsem zvyklá bejt se zvířatama a bejt je mi furt obklopená, takže jsem jako věděla, že jednou určitě budu i nadále jako cokoliv vymyslím, tak bude nějakým způsobem jako spjatý s těma zvířatama.
0: Ty ses docela chytře ve svém vzdělávání pustila cestou mediálních nauk, což je dobrý v dnešním světě, protože, co si budeme povídat, nejlíp si to člověk pořeší po své ose, než spolíhat na někoho jiného. Vystudovala z vlastně střední školu, která měla odbornost žurnalistika, marketing. To se dost hodí, ne?
1: Hodí, ale pak jsem šla vlastně dál cestou vysokou školou a to marketingu a to bych řekla, že se mi hodí ještě možná malinko víc, protože s tím marketingem vlastně jakoby pracujeme pořád a snažím se, aby i ty produkty byly vlastně tak hezky prezentované, takže to je něco jako k čemu mám taky blízko.
0: Propojila s koníčky a ano. Business.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsou docela jako... To se to žije, že jo, když člověk dělá to, co ho baví.
1: No já to říkám vždycky, že vlastně člověk, když by měl cokoliv v životě dělat, a nebo třeba začít s něčím jako podnikat, nebo jako mladý, tak by to mělo být něco, co toho člověka vlastně baví a naplňuje. Takže já jsem věděla, že zvířata je to, co mi jako vždycky a bylo mi blízký, a že jednou určitě něco vymyslím a určitě se to bude týkat zvířat a nejlíp i nějaký tý pomoci.
0: Jak dlouhá a jak složitá byla cesta od toho mít rád zvířata, dělat to, co mě baví, po tohle?
1: No, vlastně to byla, řekla bych, jako velmi přirozená cesta, protože, jak jsem říkala, tak ke zvířatům mám hodně blízko a vždycky jsem nějakým způsobem podporovala třeba útulky nebo neziskové organizace, ale věděla jsem, že jednou to budu chtít dělat daleko systematičtěji a vlastně ve větším měřítku. Takže jsem vlastně úplně původem, první myšlenka byla nějaký, vymyslel vlastně nějaký hračky ekologický pro kočky, které se potom budou se velmi snadno jako recyklovat. Ale věděla jsem, že daleko větší potenciál bude jako v něčem, co ty kočičáci používají denodenně a to právě byly nějaký škrobadla a pelíšky. Takže.
0: Ty seš nastavením kočičkofil, vím, a tvoje firma Valiho se jmenuje podle tvýho kočičáka.
1: Ano, přesně tak.
0: Kočičák je Vali.
1: Kočičák je Valerian. Vali, podle kterého je teda pojmenovaný a on mě byl vlastně asi tou jako největší inspirací.
0: Ty máš takovýho toho tygra, takovýho toho krásného velikýho, mně se to strašně líbí.
1: Jo, je to malinký kocour, 10-kilovej.
0: Malinký. To je takový malý tygře, že jo?
1: Ano. Takže přesně jsme museli vymýšlet ty.
0: Já když jsem se koukal na stránky tvoje, tak jsem si uvědomil, že to vypadá, ten pelíšek vypadá strašně malinký, jo. Ale on není malinký, ta kočka je strašně velká.
1: Ano. A právě proto u každého popisu produktu mám napsaný, že dejte si pozor, zdání klame a Valerian je moc velký, takže ty produkty nejsou malý, jen ten můj kocour na těch
0: odpovědí. Já ti dám dobrý marketingový nápad, co z fleku chceš.
1: Ano.
0: Dej tam fotku s Valeriánem a dej vedle toho fotku s normální kočka. Běžná kočka, jako je v těch pracích, běžná kočka. A uvidíš, jak ty lidi budou říkat, no to není možný. To,
1: no,
0: a máš tam hned jako trháček. Co to je? Popiš mi to.
1: Tak jsou to kartonové škrabadla. Všechno, každý výrobek vznikal vlastně jako s láskou a je ručně vyrobený. Je to všechno vyrobený jako z kvalitního kartonu, který my si necháváme vyrábět na míru. Protože vlastně každý kočičí rodič, který má doma kočičáka, tak už se třeba s nějakým kartonovým škrabadlem setkal, ale běžně se dá koupit škrabadlo, který vlastně kočka třeba za týden zničí.
0: No já jsem si to taky představil, jsem říkal, tohle je prostě karton, ta kočka, když do toho jde.

0: těma drápama, tak to je
1: No,
0: a bude to
1: bývá
0: jak
1: to.
0: ve skartovačce.
1: Ano, ale tohle to si my se lišíme právě tím, že ten karton je daleko kvalitnější. Byli jsme i na pár výstavách, kde lidi chodili a sami tomu nevěřili, takže na tom skákali a různě jako dělali různé srandy na tom, aby se jako ujistili a vždycky doteď nám chodí jako zpětná vazba od našich zákazníků, že jsou sami překvapení o tom, jak moc kvalitní to je, že to vlastně jako vůbec nečekali.
0: Škrabadlo je jedna věc, to je v podstatě jednoho krásného dne to ta kočka prostě rozškrabe, i když to bude
1: Jasně.
0: sebekvalitnější a je to pro ní zábava. Čím méně to rozškrabává, tak tím méně musí páníček taky uklízet, že jo? To vem to koupíš jednou za čas a když to
1: Jasně.
0: rozškrabe moc rychle, tak tam máš hromadu svinčíků a musíš uklízet pořád. Takže to je dobrý a pod tím je pelíšek.
1: Pod tím je pelíšek a to je vlastně náš úplně první produkt, se kterým jsme přišli. A to proto, že já sama, jakožto žena, chci mít doma jako hezky útulno, uklizeno a měla jsem kočičáka vlastně už Valeriana tehdy a uprostřed obejváku ležela prostě krabice napůl roztrhaná a nemohla jsem ji za boha vyhodit, protože
0: Kočka ji miluje, tak se tam
1: samozřejmě.
0: schovává, ano.
1: Takže jsem přišla s myšlenkou vymyslet něco, co vlastně se dá spojit s udržitelností, aby to splňovalo vlastně všechno, co splňuje pro ty kočky ta krabice, ale zároveň to jako vypadalo v domácnosti moc
0: Aby
1: hezky.
0: to taky chvilku vydrželo.
1: A aby to vydrželo samozřejmě. Takže
0: Já když tě poslouchám, tak se mi líbí jedna věc. Dneska se dostáváme do takové zvláštní roviny. Na jednu stranu ta udržitelnost a ekologické věci část lidí vnímá jako nesmírně důležitý. A někdy to dostává až ten pejorativní nádech, samozřejmě z mnoha různých důvodů. Někdy jsou na vině politici, ty nechci hodnotit, to je prostě to je kategorie sama pro sebe.
1: Jasně.
0: A pak je to někdy taky samozřejmě tím, že spousta těch hnutí je až příliš jako radikálních a otráví to normálním lidem. U tebe mi přijde, že to má takovej zdravý normální průběh. Že to řešíš a není to takový jako wow, zakážeme všechno. A já to mám rád hlavně od těch velkých aktivistů, který přiletí někam letadlem a chtěli by zakázat všem ostatním jezdit autem. Jo. A přijde mi, že to jako máš zdravě a že o tom ale přemýšlíš, a že to je jako dobrá cesta, že to není takový to fundamentalistický za každou cenu, ale na druhou stranu zase na to úplně nekašle. Ta vaše generace, je to v tvým okolí třeba jako běžná věc?
1: No, řekla bych, že asi záleží. Já se taky jakoby těma lidma obklopuju, takže mý okolí bych řekla je plný kreativců, ale když se na to kouknu jakoby všeobecně, tak bych řekla, že jsou samozřejmě lidi, kteří jako kreativní jsou už od nějakého mladého věku, ale řekla
0: Mně jde
1: bych.
0: o to, jestli to ta vaše generace vnímá tak jako přirozeně, že řeší, ano, já si něco koupím a ono to má nějakou udržitelnou hodnotu, není to, jo, a že tohle
1: Jo.
0: řešíte jako.
1: Ne, to bych řekla, že už asi jo, že vlastně jakoby dnešní doba už k tomu spěje a na tuhle ekologii a na nějaký přidaný hodnoty u produktu, už jenom, že to přijde vlastně všechno jako ekologicky zabalený, tak si myslím, že právě v dnešní době, kdy je ta vzdělanost o tom je daleko větší, než jako bývala, tak bych řekla, že už i mladí lidi tohleto téma řeší.
0: Hraje to tím pádem i roli v tom, jakým způsobem tomu přizpůsobuješ marketing?
1: Určitě. Je to jeden z těch klíčových, z klíčových věcí, kterou my vlastně jakoby prezentujeme a to je právě ta ekologie sama o sobě, že vlastně stačí, samozřejmě je úplně jasný, že kočka to bude škrabat. A jakmile ve chvíli, kdy to škrabadlo je po nějakých třeba 2, 3 letech opotřebovaný, tak stačí vzít, vytřídit do papíru a tím pádem ten karton zase vlastně jakoby
0: Jede dál.
1: jede zpátky do toho oběhu. A
0: A on už asi je jednou stejně, on je z nějakého recyklovaného, ty kartony se dneska
1: ano,
0: dělají z recyklátu tak
1: přesně
0: jako
1: tak.
0: tak, takže je to takový kočičí perpetuum mobile.
1: Jo, já tomu říkám, že to je hezký životní takový cyklus mezi kočkou, člověkem a přírodou. Takže taky.
0: Pěkně řečeno. Marketing je velmi jako intenzivní součástí tvého života, protože kromě zvířátek ty se tím i živíš a dokonce poměrně seš mláďátko a už jako se spustila do velkých marketingových projektů. Zastupuješ firmu, chovatele, který ten marketingový rozsah má poměrně velký.

0: spousta lidí ho bude znát podle jména. Jak se dostává do takových pozic? To člověk musí něco umět, nebo to je tak, že máš kamaráda a protekci?
1: Tak kamaráda a protekci ne, ale řekla bych asi, že to je jako kombinace takových více jako věcí. Já už jsem, jak jsem říkala, tak marketing vlastně už jsem dělala v nějaký střední škole, byť jsem studovala jako žurnalistiku, ale věděla jsem, že půjdu tímhle tím směrem. Takže asi to neustálé vzdělávání, já jsem byla poměrně jako samouk, takže by mi někdo jako radil, ukazoval, jak co dělat, to asi ne, ale myslím si, že zase zároveň, když chce někdo dělat marketing, tak to musí mít trošku v sobě.
0: Je to kreativní činnost, není to záležitost, že se to dá naučit, jak když někdo neumí zpívat, tak se nebude mít od Pána Boha, tak se zpívat nenaučí. A je to tak s marketingem.
1: Určitě, to bych řekla, že určitě, protože vlastně jakoby marketing obzvlášť dneska je docela takový moderní obor a hodně mladých lidí by ho právě jako chtělo dělat, ale ne každý na to má úplně...
0: Kde není z hůry dáno.
1: A zase jsou určitě lepší jako v něčem jiným, ale prostě ten marketing to trošku chce.
0: Jižní Čechy nejsou úplně jako ukázková výkladní skříň marketingu. Tady se moc jako neinvestuje do reklamy. Na jednu stranu je to samozřejmě v obchodě výhoda, protože máš náskok oproti ostatním. Na druhou stranu se to tady jako těžko prosazuje. Máš s tím tu zkušenost taky?
1: No, zkušenost úplně s nějakou vyloženě jako firmou společností v Jižních Čechách ne, protože vlastně dneska jakoby to, čemu se převážně věnuju já, je online marketing, takže to se všechno řídí už jako na dálku. Byť když člověk má na starosti nějakou větší oblast marketingu ve firmě, ať už rozpočty a tak dále, tak samozřejmě potřeba ty vztahy udržovat a mít je dobrý, když se to řeší právě na dálku, ale určitě například třeba v Praze, kde už je to vlastně trošku zase o kus dál, tak ty firmy jsou ochotnější daleko víc investovat do marketingu než jako tady v Jižních Čechách.
0: Bylo to těžké se prosadit v té branži? Jsi mladá, začínáš v podstatě, teda mrk, ale začínáš, i když to děláš už nějaký rok. Jak to bylo těžké?
1: No, řekla bych, že to zase tak těžký nebylo, asi to šlo taky tak tou přirozenou cestou. Vlastně úplně prvotně jsem nastoupila do marketingové agentury, která teda teď už nefunguje, ale tam už potom bylo jako snadný nějakým způsobem nabrat ty kontakty. Spolupracovalo se tam s různýma firmama, takže už se potom vlastně šlo dál a už to tak přicházelo jako velmi přirozeně.
0: Řekni mi, jaká je představa tvoje, kde by Valiho Pelíšky mohly být za 10 let?
1: Ty jo, tak určitě bych za 10 let chtěla postupně dojít k tomu, že bychom rozšířili i o další mazlíčky a to psy, což je v plánu, řekla bych, daleko dřív než 10 let, doufám, řekla bych v brzké době, ale hlavním cílem, jako co mě by uspokojilo a udělalo mě šťastnou, tak by bylo, kdyby ten projekt vlastně dokázal daleko víc pomáhat právě těm kočičákům a pejskům, který na toho Pána úplně štěstí neměli.
0: Ty tam máš na stránkách pomoc útulku.
1: Ano.
0: To bych rád slyšel. To je příběh, kdy od začátku podnikání rovnou tam máš jako kapitolu tohle typu. To znamená, není to pozička, není to stylizace, je to něco, co bereš zatraceně vážně, protože už jsi to tam jako zadala. To je takový ten moment, že už toho člověk nemůže pryč. A děláš to, protože chceš.
1: Dělám to, protože chci, což byla vlastně jako i ta, jak jsem říkala, první myšlenka a vzniklo to za tímhle účelem, což moc projektu nevzniká, ale jako můžu říct s čistým srdcem, že to tak bylo, protože vlastně každým produktem, který my vyrobíme, který si zákazník koupí, tak sám podpoří automaticky, protože posíláme z každý objednávky část peněz právě na nějaké útulky nebo neziskové organizace a zároveň máme možnost přímo na e-shopu, že zákazník sám může přispět přímo na útulek. To znamená, že si koupí dar a my mu za to vystavíme vlastně takový certifikát, abychom mu ukázali, že vlastně pomáháte s náma, je to super a pomáhejme dál, jste na dobré cestě a to potom následně dáváme dokupy a vybereme útulek, kam ty penízky putujou.
0: Čili vždycky najdeš někde, kde zjistíš, že potřebují pomoc a tam to nasměřuješ. Není to tak, že máš jeden vybraný, ale vybíráš.
1: Vybírám, ale máme nějaký nasmluvaný útulky, taky dobrý vazby s útulkama, ono taky jako...
0: Tady na jihu nebo je to po republice?
1: Třeba v Táboře, tam jsme přispívali teď naposledy, byl u nich Ježíšek vánoční, takže jsme přijeli, kde si sami jakoby oni vyberou potom, co za tu částku nejvíce potřebují. A máme v plánu rozšiřovat právě ty útulky, to portfolio útulků a pomáhat tak prostě nejlíp po celé České republice.
0: To je hezký, člověče. To je jako smekám, klobouček. V dnešní šílené době, kdy se všichni ženou za výsledkem, za výkonem a za tím jenom ty prachy rychle urvat, tak to je docela zajímavá úvaha, jak k tomu postupovat. Myslíš si, že to v životě tak funguje, že když se člověk chová solidně a dobře, že ten zisk je něco, co je přirozená cesta, která potom doputuje?
1: Myslím si, že jo, že dneska hodně vlastně firem nebo i lidí mladých, co jako začíná, tak jdou zatím přímo jenom za tím ziskem, což samozřejmě jako důležitý je taky.
0: Z toho to nejde.
1: Jasně, ale u nás, a já jsem vždycky chtěla, aby to šlo touhle přirozenou cestou a vidím a jeví se to, jakože to je právě dobrý nápad. I to, že to bylo podpořené od začátku tou myšlenkou pomoc těm zvířatům v nouzi a nebylo to, bylo to primární, který my jsme jako, co bylo tím hlavním cílem, tak to vlastně tak přirozeně samo roste. Samozřejmě musíme tomu nějakým způsobem pomáhat, ale je to takovou organickou přirozenou cestou a není to tlačení určitě na sílu.
0: Když si vybíráš parťáky kolem sebe, je tohle to kritérium, podle kterého si toho člověka vezmeš v sobě?
1: Určitě. Je to, sama chci dělat s lidma, který k tomu mají blízko, který mají blízko ke zvířatům, protože to je právě ta duše celého projektu, že na tom prostě pracují lidi, kteří ty zvířata mají rádi. A vlastně si asi nedokážu vůbec představit, že bych pracovala nebo měla v blízkosti někoho, kdo by to tak třeba neměl.
0: Když se povede, udělá se dobrý deal, funguje to, je něco, čím si uděláš sama radost, a protože je to přirozený a když ty prachy vyděláme, tak si je, někdo si je umí užívat, někdo ne, někdo si slí a má tu hromádečku. To ty asi nebudeš.
1: Ne.
0: Co ti udělá radost, když si můžeš říct tak a Sandy, teď si pojď něco koupit, udělej si radost.
1: Ty jo, já si dám spíš na zážitky než materiální věci, takže určitě.
0: To jsem si myslel.
1: Takže určitě nějaký výlet, nějaká dovolená, ať vlastně zase trošku nabereme energie zpátky a můžeme to pak věnovat třeba dál.
0: Tak a to mě zajímá, já jsem si myslel, já jsem tě tam trošku jako nastrkal a napadlo mě, že to tak bude. A když teď jako zítra někdo zavolá, řekne, uděláme tady, koupím tohle, a řekne, dobrý, tak teď jsme viděli pršule, kam pojedeš? Když si teď můžeš jako vybrat a řekneš si tak a teď si udělám radost, tak to bude.
1: Teď, kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zaměřila na Bali, protože to je prostě takovej můj sen už jako asi od malička. Zatím jsem se tam nepodívala a je to určitě cílová destinace, kterou bych chtěla v příštích letech třeba navštívit.
0: A já ti to tak trošku splním, já ti, až si sednem do režie, já ti dám telefonní číslo na mýho kamaráda, který tam má resort. Je tady od nás z jihu, je to skvělý chlápek. A on tě tam může vytáhnout. Jestli mluvíme o Indrovi, tak asi nemusím. Ale vím, že tam spousta našich kamarádů už se podívala. A on je takový prostě ten srdcař, který tam člověka provede a s jeho ženou se tam dá potom domluvit a tak. Ale jestli ho máš, tak se mi to nepovedlo. Ale budu ti psát, aby ti to vyšlo. Protože myslím si, že si to zaslouží. Ještě se malinko vrátím, než skončíme k tomu, že kromě těch pelíšků a kromě těch všech věcí jsem si všiml, že začala dělat ještě oříšky a já jsem strašně jako fanda, mě to hrozně baví. Jak to spolu souvisí?
1: No, bylo to asi přidaný za účelem vlastně jenom proto, protože majitelé kočiček myslí samozřejmě na kočičky, jdou jim k nám koupit škrabadlo nebo pelíšek ale protože my myslíme i na ty paničky, tak jsme jako si řekli, že by se jim to mohlo líbit a když už to škrobadlo kupujou, tak ať si přihodí i nějaký mlsání pro sebe.
0: Pravdou je, že když už se platí to poštovní, tak se to tam vejde do toho, ten pytlík s těma oříškama.
1: Takže máme tam taky na výběr pár druhů oříšků a liofilizovaného ovoce, který si můžou paničky přihodit i pro sebe.
0: Sandy, ať se pelíškům daří. Ať se daří kočičkám, ať se daří i pejskům, který plánuješ rozšířit. Ty si prý budeš taky kupovat pejska?
1: Ano.
0: Budeš mít čas na psa?
1: Budu.
0: Budeš, to máš. Budeš si obrát sebu?
1: No, taky určitě.
0: Jo, já vím, jak je to hrozně komplikovaný, ale jak je to hrozně prima, jako bez toho psa to není.
1: Ne, to určitě.
0: Popřeju ti, aby tomu biznisu se strašně dařilo. A mám radost, že v dnešní době vymknuté z kloubů, já už to opakuju několikrát, ale kdysi dávno můj kamarád Vaby Daněk, písničkář a úžasný člověk, napsal v písni text, kde říkal, ne, Země se párkrát prošla galaxií, navzdory debilům se točí. A já navzdory tomu všemu jsem strašně rád, že v generaci, která dneska se dostává do toho, že přebere po nás tu práci, že jsou lidi jako ty. Takže ti děkuju za tvoji návštěvu, děkuju za to, že jsi udělala čas. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod nám, jako vždycky, naše sociální sítě, tam to můžete najít, abyste si to mohli pustit. Mým dnešním hostem byla Sandra a Sandy, tobě děkuju.
1: Já taky
0: přeju děkuju. Samé úspěchy.
1: Já taky děkuju a děkuju za pozvání. Mějte se krásně.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

jsou poklady, které běžně vídáme jen z dálky. Za sklem, při výjimečných příležitostech, obklopené tichem dějin. V Borovanech se jim ale můžete přiblížit jinak. V historických prostorách kláštera Borovany vás čeká výstava České korunovační klenoty na dosah. Mistrovské repliky nejvýznamnějších symbolů české státnosti představují svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i korunovační meč, předměty, které po staletí provázejí příběhy českých králů, země i národa. Není to jen pohled na krásu zlata, kamenů a řemeslné dokonalosti. Je to setkání s historií, s odkazem Karla IV., s osudy panovníků i dramatickým příběhem samotných klenotů.

Každý rok pro vás v Borovanech připravujeme něco výjimečného a ani letošní rok není výjimkou. Tentokrát jsme si pro vás připravili mimořádnou výstavu českých korunovačních klenotů. Jsou to mimořádné repliky zhotovené zlatníkem Jiřím Urbanem a já vás srdečně zvu na tuto mimořádnou výstavu k nám do Borovanského zámku. Budeme se na vás moc těšit.

přijďte se podívat zblízka na symboly, které patří k samotnému srdci českých dějin. Výstavu české korunovační klenoty na dosah můžete navštívit v klášteře v Borovanech od 1. května do 29. července.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásné

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

0: Galerie Hrádek se nachází v bývalém barokním špícharu z 18. století, který je součástí zámeckého areálu Hrádku u Sušice. Nachází se zde zámecká herna, která je inspirovaná osobnostmi, které žily na zámku v polovině 19. století. Ráda bych vás pozvala, pojďte dál.
1: Každý rok připravujeme novou výstavu hraček. Letos jsme připravili výstavu krojových panenek, kterou máme půjčenou s Kubou Panenky Čera.

této části expozice se nachází takový, řekněme, alá zámek. Je zde vytvořená zámecká komnata, jídelna a trůnní sál. Děti si zde mohou vyzkoušet kostýmy, které jsou našité podle doby Biedermeier, prostřít si stolovat, udělat si hostinu a potom na závěr si zahrát na krále nebo na královny. Je zde i prostor takzvané zahrady, je tady houpačka, fontána a odpočinkový prostor, který slouží převážně rodičům.

kostýmy jsou našité podle takzvané doby Biedermeier. Děvčata, ale i chlapci si zde mohou vyzkoušet, co to vlastně znamenalo nosit krinolínu, že to opravdu nebyla nějak zvlášť lehká věc. Šaty jsou tedy našité podle typické módy té doby, jsou to květiny, volány, pod to ještě patří spodničky a potom takzvané kukaňovité čepce. Pro chlapce jsou zde cylindry a také zde máme pár kostýmků pro ně našité v různých velikostech, aby na každého vyšlo. Měli jsme zde také ale maminky, co si chtěly šaty oskoušet, tak se nedalo nic dělat a museli jsme našít i dvě dámské šaty. Zde si návštěvníci mohou oskoušet psát tuží a pérem, takzvané kurentní písmo, což je písmo 19. století. Nejčastější vzkaz, který znám zde nechávají, je: byl jsem zde, Fantomas.

druhé části zámecké herny se nachází takový vzdělávací koutek. Je zde ukázka písma 19. století, hierarchie šlechtických titulů. Děti si zde mohou hrát se zámkem, s hradem, s loutkovým divadlem. Je zde i koutek pro chlapce, kde jsme se inspirovali dobou napoleonskou. Jsou zde našité kostýmy vojenské a 19. století byla i doba romantismu, takže chlapci si mohou hrát i na rytíře.

poslední části zámecké galerie se nachází dětská naučná herna Františka Pravdy, která je opět inspirovaná osobností hradeckého zámku. František Pravda byl vychovatelem postiženého synka Otakara a aby ho naučil nějak vzdělávat a rozvíjel jeho dovednosti, tak spolu sbírali byliny po okolí, měli různý řemeslný dílny, vyráběli spolu třeba knihy a další řemeslné výrobky a ty potom prodávali v kupeckém krámku, tak aby se postižený synek naučil počítat. V současnosti i děti si takto zde mohou pohrát, prodávat zboží a pomocí penízků z 19. století zboží nakupovat.

0: Zde máme model zámku, ale kousíček tady odsaď se nachází zámek Opravdový, kde se můžete ubytovat a vyzkoušet si život na zámku.
1: Máme zde romantický hotel, který nabízí 4 styly ubytování. Každý si může vybrat dle své chuti a zažít si zámek opravdu se vším všudy.
2: Obec Hrádek u Sušice leží v předhůří Šumavy 4 kilometry od města Sušice. První zmínka o obci je ze 14. století, kdy zde již stála tvrz. V 16. století byla připojena k panství Velhartice, posléze jej získali Račinové z Račína, za nichž byla tvrz upravována a posléze po roce 1590 přestavěna na renesanční zámek. Račinové z Račína Hrádek drželi až do 17. století, pak panství několikrát změnilo majitele. Až v roce 1731 Jan Ferdinand Desfours zahájil přestavbu hrádeckého zámku, a to tak, že před starým renesančním zámkem nechal vystavět nový barokní zámek. V průčelí je vstup do zámku, nad balkonem je ve štítu velký erb Desforsu. Nová část zámku sloužila jako venkovské sídlo, stará pak pro výkon správy panství. V okolí zámku je malá zahrada s kaplí a besídkovým rondelem v nároží hradby.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

ta péči farmy Milná, tak jako vše, co je součástí jejího prostředí. Po rekonstrukci byla vysvěcena a stojí tu jako symbolická stráž všeho dobrého díla a počínání.

0: že je farma Milná dobrý soused, nám potvrdil i starosta nedalekého Frimburku, Otto Řezáč.
1: Pane starosto, my už se tady téměř 3/4 roku pohybujeme kolem Milné, Muckova, Malšína na farmě Milná. Ono je běžné, že v obcích a městech jsou firmy, ale firma, která zasahuje tak velkou část katastru té obce, to už je svým způsobem výjimka. Jak spolupracujete s farmou Milná, jak vy vnímáte vlastně jejich podnikání u vás?
2: Ano, to je úžasná otázka. My máme přirozeně velkou radost, že na našem území, na našem katastrálním území, které má 55 km čtverečních, vznikla skutečná farma, skutečná zemědělská farma, která zase oprášila nějaké takové ty tradice toho farmaření, tak jak by si ho lidé asi představovali a tak jak vídáme, když přejedeme tady hranice na druhou stranu, do toho Rakouska. Takže my jsme za to velmi rádi, protože náš ten zemědělský podnik, který byl ve Frimburku, se rozdělil na více těch území nebo farem, jak bychom řekli, a tahle jediná je taková, která prosperuje, je takovou, jakou bychom si opravdu představovali. A ta spolupráce je jednoznačně pozitivní, protože to prostě přispívá všem, takže spolu podílíme se i na, co já třeba oceňuji hodně, na údržbě, spravování a rekonstrukce cest. Pak taky přirozeně to, že tady na té Milné z těch starých budov vznikají krásné nové reprezentativní budovy, zaměstnanost a ještě i to musíme zcela jednoznačně říci, farma Milná nám přispívá i do rozpočtu penízky a zase ale máme takovou gentlemanskou dohodu, že ty peníze, které nám přispějou, používáme na vylepšení infrastruktury samotné osady, což znamená zase zlepšení kvality toho bydlení těch lidí, co tady bydlí a žijou.
1: Asi souhlasíte se mnou, že projít se po farmě Milná a po jejich pozemcích je také podívaná. Ono to vlastně i svým způsobem zajímavost pro turisty, když tu projíždějí na kole a jak to vnímáte vy?
2: Ta synergie je tu jednoznačná, tak jsme to i s panem majitelem dlouho plánovali a i jsme o tom hovořili. Ať už se jedná o dobytek, který je volně pasoucí se, tak i úpravy v krajině, ať jsou to remízky a nová výsadba stromů a úpravy v té krajině takové, které samozřejmě tomu okula hodí. A je to ta synergie je jednoznačně a je to prospěšné.

0: Jak jsme se již v minulých dílech mohli přesvědčit, Farma Mylná ctí historii, ale na druhou stranu ji i tvoří. A to je třeba zaznamenat. O to se stará spolutvůrce scénáře tohoto seriálu František Záhora.
1: Pane inženýre, vy nejen, že jste byl součástí týmu tady Farmy Mylná, ale spolupracujete do dneška s farmou tak, že připravujete různé publikace, ročenky, staráte se o historii, vyhledáváte i věci z historie tohoto území. Jakým způsobem se teda farma prezentuje mimo tu klasickou reklamu a klasický způsob, který existuje?
2: No, už jste to právě nakousnul. Děláme právě takový publikace, které by ukázaly na to, jak ta firma vlastně od samého počátku vznikla, samozřejmě i její

historie a potom postupně se přešlo na formu tzv. Ročenek. Pan inženýr Valenta mě požádal v roce 2008, protože já jsem tady předtím pracoval 2 roky jako vedoucí farmy, takže jsem měl nějaké znalosti a taky samozřejmě věděl, že dokážu i tu historii z toho hlediska zase z mých profese kronikáře, tak požádal, jestli bych mu nespracoval k 15. výročí farmy nějakou publikaci. No, to se ujalo, publikace měla prostě velký úspěch, takže hned další rok přišel na myšlenku, tak jak to dělával třeba Schwarzenberg, že by se mohla být taková ročenka. No a začali jsme dělat ročenky.

0: úvodu byla řeč o dobrém díle. To však nelze zrealizovat bez věrných a spolehlivých zaměstnanců. Jak se mají lidé z farmy Milná, to jsme zjistili přímo u zdroje. Centrem každého dobrého hospodářství je kromě chytrého vedení také dobré účetnictví. A to má na starosti na farmě Milná paní Dagmar Novotná. Jak se vám tady hospodaří?
1: No já myslím, že dobře. Jako každý rok máme dobrý výsledek, zaměstnanci jsou tu spokojení, máme tady dlouhodobě zaměstnaný lidi. Takže já si myslím, že je to dobrý.
0: V českých zemích není obvyklé se ptát na peníze. Všude na světě je to normálně, ale u nás se to tak trošku jako nedrží. Ale já se přesto zeptám, jak se mají zaměstnanci? Je to tady na penízky zajímavý?
1: Tak pan Valenta má takovou teorii, že aby byli lidi spokojení, tak musí za svou práci dostat dobře zaplaceno. Takže třeba přes léto máme průměrný výdělek přes 28 tisíc na zaměstnance, což si myslím, že je docela dobrý.
0: Řekl bych, že v České Kotlince docela nadstandard a tady na konci České Kotlinky směrem na jich ještě víc, protože jižní Čechy neoplývají zrovna vysokými mzdami. Takže asi nemáte problém schánět lidi?
1: Ne, určitě ne.
0: Můžete si vybrat?
1: Dá se říct, že jo.
0: Kromě těch mest, které dostávají lidé každý měsíc, jsem tady zaslechl nějaké povídání o spoustě hrozně příjemných požitků, které ještě zaměstnanci dostávají. Co to všechno je?
1: Tak každý zaměstnanec vlastně dostane, když to vezmeme od toho nejvíc, tak je to půl jalovice, kterou dostává před Vánocema, pak půl prasete, který je vždycky tak na konci září, na začátku října, no a pak jsou to takový ty menší příjemné věci, což je kapr na Vánoce, pak je to životní pojištění, kde sice přispívá firma částkou 400, ale už teďkon třeba co lidi vlastně dosahují 60 let, tak dostávají kolem 50 tisíc, tak to taky není k zahození. A já mám spočítaný, že já v 60 dostanu dokonce 108 tisíc od firmy, když u ní zůstanu.
0: Když vás poslouchám, tak asi nikam utíkat nebudete.
1: Ne, zatím o tom neuvažuju.
0: Takže těch benefitů je poměrně velká spousta.
1: No, pak je tam ještě příspěvek na obědy, 38 korun. Potom máme taky vlastně byty, asi 4 tady na Milný, kde bydlí důchodci a zaměstnanci. No a tam je takový jenom symbolický nájemný 650 korun měsíčně.
0: Co ty lidi s těma penězma dělají? Dostanou krávu, tak si nemusí chodit nakupovat, dostanou prasátko, ještě přispíváte na obědy. Už jsme se o tom bavili s kolegou, že sekneme z televizi a půjdem jezdit s traktorem. Tady je krásně na Šumově, koukali jsme na to v létě, když byly seče. Krásná technika, jsem se koukal, že ty chlapi taky sedějí v traktoru, který je klimatizovaný. Takže lidi jsou spokojení.
1: Určitě jo. Jako, že by odcházeli, nebo to neodchází. Když už tady jsou jednou zaměstnaný, tak stane se taky, že se ožení a odejde pryč traktorista, ale většinou zůstávají.
0: Ale bez problémů se nahradí.
1: Takže nahradí.
0: Nemusíte inzerovat, hledáme nové zaměstnance zoufale a vyvěšovat billboardy.
1: Zatím ne.
0: My jsme při natáčení poslední reportáže venku, když se zaháněla stáda, nebo když se převážela ta stáda zpátky pod střechu, tak jsem si všiml, že lidi od vás jsou tady jak fotbalová reprezentace. Mají takový pěkný dresy, všichni mají jednotnou uniformičku, pěkný oblečení. To dostávají taky?
1: No, snažíme se je obléct vlastně, jenom spodní prádlo mají svoje, jinak jim dáváme trička, monterky, blůzy, mikiny, bundy, vesty, prostě i čepice jsme jim nakoupili, boty samozřejmě, holíny i normální polobotky.
0: Já takže znám pana Valentu, že jste to teď řekla, tak příští rok, když přijedeme točit, tak už ukecáme někoho z kluku, že nám ukáže i ty spodňáky, že tam bude logo Farma Milná.
1: Že tam bude Farma Milná, no, možná jo, možná se to dočkáte.
0: I to je trošku ukázka kultury, protože všichni jsme byli zvyklí v těch letech dávných, že jsme viděli ty chlapy v těch upatlaných monterkách a tady ty lidi chodí a v té pěkné čisté farmě chodí i hezky čistě oblečení.
2: Tvrdou macechou jest ta Šumava krasavice svým dětem v kraji. Na němž jakoby kletba spočívala, kde divé větry provádějí rej svůj, kde husté studené mlhy příšerně zamlklé halívají kraji do svých těžkých, vlhkých, chladných závojů, provázeny ranními i podzimními mrazy.
3: Tak psal o zimní Šumavě Karel Klostermann. My ale víme, že zima má i své příjemnější stránky. Teplo kamen a krbů, lidské setkávání a obdarovávání. My jsme se na farmu Milná vrátili v adventním čase právě v den, kdy se tady rozdávali dárky.